tak na pesenu. A Tonková novo spomení. Ľubivite ti pesni od 90. Samo po Energy. Energy.